0: se světem erotických hraček a rendění. www.ružovyslon.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. beskidek.cz.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme

what comes next will be marvelous.

points lost, the hugs with friends.

0: vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Posloucháš Fresh Radio.

novinky na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: A tomto jsem vyrastal. Doba je náhlá, vů, u nás na východě se tomu praví chára. Vyzlečím tě z drahý.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku.
7: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Thank you, DJ.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz
9: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfink a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Tech Talk.
0: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
2: Tech Talk.
3: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
6: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
1: Kontaktujte polary.cz.
2: And the only prescription is more cowbell.
0: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Hezký první červnový víkend přeji, začíná pořad Tech Talk na Fresh Radio a i tyto následující dvě hodiny se budeme věnovat technice. Jdeme na to.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. 1, 2,

Teďka asi zásadní info pro techniky, ladíte Fresno a Windows Terminal se zase o kousíček přiblížil Linuxu. Microsoft vydal CorelTiles pro Windows, to znamená balík známých POSIXových nástrojů, který překládá klasické Linuxové příkazy jako třeba cat, grep nebo find pro Windows. Programy fungují samostatně v PowerShellu 7.4 a novějším, takže vývojáři mohou na Windows používat oblíbené přímo nástroje, které znají, než nějakým způsobem je spouštět na Linuxovém VM nebo VSLku. No a některé příkazy byly už dříve dostupné taky pro aliasy, no ale teďka už existují jako plnohodnotné programy. Balík je zdarma na GitHubu, no a samozřejmě usnadní práci vývojářům i administrátorům, kteří přecházejí mezi systémy. Takže myslím si, že krok správným směrem. Tech Talk.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Letní rande, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
11: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Fresh Radio vaším společníkem a už znáte novou hru Lego Batman Legacy of the Dark Knight, že ne? No tak něco si o ní povíme, buďte s námi.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: Chceš?

Aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Nové LEGO Batman Legacy of the Dark Knight je dobrodružná akční hra, která propojuje klíčové momenty z celého vývoje Batmana od začátku Bruce Wayna až po současné příběhy na Batcave. Co se týká rádia, tak ladíte samozřejmě Radio Fresh, no a hráči mohou ovládat 7 postav, každá s unikátními schopnostmi a taky kombinovat je při řešení hádanek, taky průzkumu Gotham City a taky sbírání ikonických LEGO kostek. Hra nabízí mix hlavního příběhu a taky volného průzkumu, přičemž vizuálně kombinuje tradiční LEGO kostky s moderními 3D efekty. Mechaniky boje vycházejí ze systému známého, jako je třeba Arkham her, takže určitě fanoušci i nováčci najdou zábavnou i dynamickou hratelnost, doplněnou o sběratelské výzvy a taky interaktivní prostředí. Tak věříme, že se vám nová hra bude líbit.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

TechTalk. Miniaturní počítač s naprostým šíleným designem víka od kanálu Chigrill. Není problém, v TechTalku nafreší více infa už za moment. TechTalk.

0: Tech Talk.
1: Rešáci, Microsoft představil nový miniaturní počítač Surface RTX Spark DevBox, šílený název, já vím, který cílí na vývojáře Windows aplikací. V útrobách nese procesor RTX Spark odpovídající výkonem GPU GB10 NVIDIA DGX Spark. No a je doplněn 128 GB rychlou ramkou. Design je netradiční, tady je to, u čeho se zastaví skoro všichni. Základna připomíná grill nebo víko od kanálu. No a odlišuje se hlavně běžným hranatých strojů. Odlišuje se tím, že v podstatě je úplně jiný. No a DevBox je předinstalovaný s kompletním softwarovým balíčkem pro vývoj, takže programátoři mohou i hned zapracovat s platformou, aniž by potřebovali v podstatě další konfiguraci. Cena zatím nebyla zveřejněna, možná kdo by chtěl víko od kanálu, ale vzhledem k výbavě, co tam je, a taky exkluzivitě, tak se očekává výrazně jenom nad 100 000 korunami. Takže takový lehký poklopek. Takový hodně, hodně levný.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nová zelená úsporám se letos změní a hlavní novinkou je, že stát už nebude dávat jenom klasické dotace, ale hlavně nově nabídne i bezúročný úvěr až na 2 miliony korun. To zní celkem fajn, frežáci, to si asi jako nebudeme nalhávat. Peníze můžete získat už před začátkem rekonstrukce, takže není potřeba mít všechno našetřené dopředu, s tím, že úvěr má být až na 25 let a využít ho půjde třeba na zateplení domu, výměnu topení, fotovoltaiku nebo rekuperaci. Pro seniory a taky nízkopříjmové domácnosti, ale dále zůstávají taky i klasické dotace, toho se bát nemusíte. Na zateplení může stát přispět až 250 000 korun a dalších 150 tisíc třeba na tepelné čerpadlo nebo solární ohřev vody. Žádosti by se měly spouštět už v červnu, to znamená už teďka někdy. No a se vším určitě pomůže firma Mapasan a cílem celé změny je hlavně to, aby se úsporné bydlení dosáhlo právě i tam, kde to normálně nejde. No a právě proto stát nově tlačí přes model levného financování a jednorázových dotací. Takže určitě vám se vším pomůže firma Mapasan, protože ti mají veškerou dokumentaci pod palcem, poradí vám, ví co s vámi a tak dál. A veškeré info najdete na www.mapasun.cz. Tech Talk.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: akcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Mimino Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Tech Talk. Rádi fušujete některým apkám do řemesla? No tak Strava, to je taková skvělá aplikace na sport, předpokládám. No a ta v podstatě to fušování hezky spoplatnila. Za chvíli se dozvíte více info, takže buďte fresh.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.

0: Strava zavádí zásadní změnu. Od 1. června 2026 ruší své bezplatné APE, čili možnost upravovat program. Noví vývojáři budou muset mít minimálně roční předplatné 999 korun, aby mohli pracovat s daty uživatelů a aplikace s větším počtem uživatelů budou podléhat přísnějším tarifům. Změny se týkají hlavně sportovních analytických aplikací, které běžně využívaly volný přístup k datům, například pro sledování tras nebo hodnocení tréninku. Pro běžné uživatele Stravy se tím pádem toho moc nemění. Nadále budou moci ručně importovat, exportovat data, propojení s hodinkami či fitness zařízeními a tak dále. Toto všechno zůstává funkční a nově je také dostupný MCP konektor na přímo práci AI aplikací se Stravou.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tak co pak jsme se dneska na Fresh Radio dozvěděli? Strava bude mít placené API prostředí. Pokud budete chtít jít do nějakého programovacího nástroje a nemáte v plánu v podstatě tam něco dělat, tak se pro vás nic nemění. Microsoft, ten byl taky celkem hojně řešen, vytvořil nový počítač, který vypadá, někdo říká jak grill, někdo víko od kanálu a někdo bůh ví, co ještě dál. No a taky jsme řešili aktualizace na Windows 11, protože terminál teďka už může být více jako Linuxový terminál, no a třeba příkazy jako je cat, grep, find, tak ty už nebudou vůbec cizí. Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je za námi, přeji vám hezkou sobotu, no a těším se samozřejmě opět zítra, a to dopoledne úderem 9. hodiny až do 11.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Slavte.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz. Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
2: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
1: Kontaktujte pulari.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
6: Fresh Radio.
7: Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh.
1: Maro, mi něco dneska chybí, já nevím.
2: Co myslíš, jakože vtip nějaký nebo něco?
1: No jo, to bude ono.
2: Tak jo, tak já to zkusím, ale ten bude trošku ze slabšího soudku, no.
1: U tebe trošku nuda, myslíš?
2: Myslím, uvidíme jak zareaguješ třeba ty, no. Tak si představ, měl jsem v noci takový sen krásný. Byl jsem na dovolené v Egyptě.
1: Představuji
2: si. Doufám, že ten sen bude dneska pokračovat, protože jsem tam nechal nedopitou láhev. Best of

0: old school na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Belgická dvojice Silver dokončovala skladbu Turn the Tide v podkroví svého domu a venku mezi tím zuřila obrovská bouřka. Celé nahrávání dodávalo hitu zvláštní napětí. Natasha, zpěvačka téhle nahrávky, zpívá o překonání životních překážek. Refren je dodnes hnacím motorem mnoha klubových akcí, nejen těch oldschoolových.
0: Millennium Lumíra Moskov.

0: Best of Fresh.
1: Ale ne.
2: Ano, říkal jsi naposledy, že je 24, tak kolik ti teda je?
1: No 24.
2: No tak... Se nemůže dočkat dospělosti.
1: Tak já to říkám od nového roku asi, tím pádem.
2: No, asi jo, uvedeme to na pravou míru. On ze všechno nejlepší k 24. narozeninám.
1: Moni, děkuji krásný. Ti krásně, děkuji ti moc. Teda, no. Jako, díky,
2: a já
1: díky.
2: Pro tebe něco mám, protože ty si Honzi říkal, že si to v životě neochutnával, tak já jsem ti to včera díky našim posluchačům sehnala, jo?
1: Ale, a co se mi sehnala? Víš, to je, Moni, víš, kolik je věcí, které já jsem neochutnal?
2: A prosím tebe. Tě čeká cesta do Itálie, ne, v srpnu?
1: Je to tak,
2: a že si v životě, že jsi v životě neskoušel, hele, kanoli.
1: Kanoli?
2: Ano.
1: Počkej, já se musím postavit na to.
2: Postav se a vem si jednu, abys aspoň věděl, jak to chutná.
1: To vypadá jak vánoční cukroví. Co ti zbylo?
2: Ne, to není opravdu, co mi zbylo z Vánoc.
1: Mhm. A mám to ochutnat?
2: No zkus, já jsem zvědavá, jestli ti to bude chutnat.
1: Je to moc dobré. Teda je to...
2: Neslyšela jsem, co že to je?
1: Je to výborné.
2: Ještě jednu, jo.
1: Na záběr, jo. Teda, Moni?
2: No, tak počkej, já se taky vezmu.
1: Vem si, chtěl bych říct, že bych chtěl mít narozeniny minimálně obden.
2: Jo, akorát je to tak, jo, jo, ukáž.
1: Tak co, jaké? Ty můžeš posoudit, ty víš?
2: Ale znám to i tvrdší, že to tak jako křupé, tady to jsou takové fakt jako lehké, jemné, vláčné. No,
1: je to výborné, je to výborné.
2: Takže děkuji našim posluchačům, že mě správně nasměrovali, jak jsme se minule bavili, kde můžu sehnat tady tohle...
1: Kanoli.
2: Ty italské dobroty. Tak mi poradili, kde v Ostravě Porubě.
1: V Porubě?
2: Čověče,
1: až do Poruby. Musela pro kanoli.
2: Já včera moderovala.
1: Moni, díky moc, je to výborné, díky. Best of Fresh.
3: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti.

0: již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Víkend na chatě. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: velkých atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: tři fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Německý DJ a producent André Tannenberg, tedy ve zkratce ATB, rok 1999, ze svého tehdy debutového alba vydává 9PM, single hit, který se stal objevem tohoto roku, nebo megahitem tohoto roku, jen v samotné Anglii se ho prodalo skoro milion kusů. Pak přišlo ještě Don't Stop a v podstatě od té doby vždy co 2-3 roky vydává nové album a pořád zásobuje kluby novými peckami a my dnes dáme tedy tu nejúspěšnější.
2: Alešův Old School.

0: Lukášův Old School na Fresh Radio. Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Mami, mami, mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: TikTok.
10: Tech Talk.
9: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk.
11: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Yo Diego y Pablo.
1: Best of Fresh.
2: Byl jsem tam, ano.
3: No jo, a prosím jo. Tě, můžeš mi říct teda, kde ho máš? Mohl bys ho vrátit?
2: Koho?
3: Koho, jo, nevíš koho. Potom Honza Pernický byl po x letech, no po delší době, v ano. Ostravské zoologické zahradě.
2: Ano.
3: A krátce po tom, co Honza asi z té zoologické zahrady odešel, tuším, no. Se začalo psát, že chybí král Jelimán. Nebe ze strany. Utekl právě král Jelimán z expozice lemurů.
2: Ne, ne.
3: Jo, opravdu.
2: Tak ale já
3: král
2: jsem
3: Jelimán
2: to...
3: Král Jelimán na útěku.
2: Já jsem mu říkal, ať nikam nechodí se mnou.
3: Asi to, evidentně.
2: On to neposlech.
3: Tak nejste já, spolu, jo? Nedospává u tebe na stodolní.
2: No jdu se podívat do auta, třeba jestli zůstal.
1: Best of Fresh. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz.

0: CZ. Těšíme se na vás.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte polary.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás. And the only prescription is
1: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: bude v centru žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Not Alone. Byl to Harrisův debut na čísle 1 v britské hitparádě a ukazuje Harrisovu schopnost spojit melodii a taneční beat. To trvá dodnes.
1: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Stále zdravím na Freshi, ako inak Škandál pokračuje ďalej, opäť s Marikou Toškovou. No a pozerám sa do domáceho showbiznisu. Keď sa Halina Pavlovská pochválila novou fotkou, netušila, čo tým spôsobí. Už desiatky rokov teší svojich fanúšikov knihami s vtipnými postrehami zo života. Neo samotnej, najmä v ostatných rokoch, do smiechu vôbec nebolo, že? Od mladosti mala nadváhu a keď počas pandémie covidu ochorela, mal to na jej zdravie o to horší vplyv, že mala už v tomto veku okolo 70-ky značnú nadváhu, že? Práve kilá návyše v kombinácii s agresívnym vírusom spôsobí, že populárna autorka zostala pripútaná dokonca na lôžko. No, ako ale vyzerá teraz, to doslova berie dých. Na siete nalepila fotku, ktorá je neskutočná. Srší z nej vtip a nadhľad, čo sú vlastnosti, ktorými Pavlovská vždycky oplývala. No a vyzerá na ne neskutočne, ale to fakt stojí za to vidieť.
0: Skandál s Marikou.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Letní rande, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Buď fresh!
7: Fresh!
6: Fresh Radio.cz.

0: Best of Fresh.
1: Speciální vstup, který bude věnovaný Romanovi Pastorkovi, který poslouchá a je nebo cítí se být dotčen.
2: Romane, ne, já jsem na to vzpomínal, Romčo, a říkal jsem, jak jsme fotili, fotili jsme spolu fotky.
1: Pro pořad tabu.
2: Pro pořad tabu, který jsme tady měli.
1: Ale Roman Pastorek nám fotil komplet.
2: Ale to bylo neuvěřitelně nádherný. Představ si tohohle distinguovaného pána, který nám říká, hele jo, rozhrní tu blůzičku hezky, tady se ti sedne
1: na nožičku.
3: A on ještě má tu jednu polohu, že on vlastně nevybočuje nějak v těch emocích, takže on ti říká, dobře i špatně, pořád stejně.
2: Tak, tak, tak rozhrní tu blůzičku.
1: Ne, sáhni do toho rozkroku, mu sáhni, dělej.
2: Čak se, on se musí červenat teď úplně.
1: Rozepni si ty kalhoty.
2: Jestli to slyší. Já každopádně moc Romčovi děkuju, protože on mi vždycky mává. Vždycky, když mě vidí, tak mě mává. Já se
1: on neumí zdravit totiž, víš to.
3: Romče, prosím tě, přijď dneska na to vysílání. Tě moc prosím. Se došel na 12.
2: Určitě nepokecáme, ale můžeme společně zamávat.
0: Best of Fresh.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Členové se skupiní Bahamen opravdu žijou na Bahamách a nikdy by po nich neštěkal ani pes, kdyby v roce 1999 neštěkali oni v songu Who Let the Dogs Out. Nutno podotknout, že ho nenapsali, jen si ho vypůjčili. V roce 2004 nejprodávanější single roku a nakonec dokonce i nominace na Best Dance Recording roku 2001. A dodnes písnička plná štěkajících psů zní v různých filmech, taky v reklamách a v éteru. Alešův Old School.

0: jich nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. And the only prescription is more
2: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Tech Talk.
1: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Na konzervatoři, tak mi jedna paní učitelka říkala, to byla taková Bartka, paní Tománková, ta vykouřila třeba 100 cigaret za den.
2: Prosím tě, co znamená ta Bartka?
1: Bartka jako stará dobrá.
2: Stará Bartka je stará dobrá, jo?
1: Že někdo Bart, jako herecký Bart, tak je prostě okay,
2: stará dobrá.
3: Co je jako starý, počkej, a co je u tebe pojem starý, abychom tady neurazili?
1: Je, je to třeba nad herec, když se bavíme o tom Bardově, jako na tom jo. divadle, tak by to měl být třeba herec nad 50, 60, co už na tom je ještě jako prožil.
2: Je podstatnou část života. Přesně, jasně,
3: takže u nás by to byl třeba Aleš Brůna.
2: Třeba,
1: tak, to je váš Bart.
2: Třeba, nebo Lumír.
3: Nebo Lumír, no jasně, taky.
1: Jo, nebo Lumča.
2: No. No, nebo Roman Pastorek už pomalu.
3: Lumix.
1: Lumix. No, začíná se to překlápět, že ten váš tým je takovej bardskej.
3: Už jsme spíš jako, no, jako
2: zkušený, my preferujeme zkušený.
3: Ano, ano, no vlastně si jako říkám, co tady dělám já, že? Jako já se vymykám vlastně
2: ta výjimka, aby to,
3: průměru.
2: Tak, aby to vyniklo právě.
1: Ty potvrzuješ to pravidlo. Best of Fresh.
4: Co se mu stalo? Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat

0: Nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: Raní Bon Appetit v Trojici, jo? Svatá Trojice, která už tady jednou, minimálně jednou ve vysílání byla.
2: Už se osvědčila, pravda.
1: Dámy a pánové, Monika Dudová.
2: Honza Pernický.
1: A Ondřej Malý.
3: O, zlatička, vás zdravím, dobré ranko.
1: Nazdá. Tak co, jak dupou?
3: Hele, králici dupou. Pořád jo. Stejně, je to stejně hlasitý, je to stejně intenzivní. Mě je to prostě super.
1: Já jsem si vlastně zjistil nedávno, že králíci celkem dupou. Já jsem, jako, já už jsem pochopil, proč se to tak říká, protože...
2: Tak tam to vysvětli, já to třeba do dneška nevím.
1: No, oni fakt dupou. Jakože mají období nějaké jako během dne třeba, kdy začnou jako šíleně dupat, jako dupat nožičkama.
2: A jsou hlasití prostě.
1: A je to hlasité.
3: A víš, jak oni mají takovou tu pacičku zahnutou vzadu, takovou tu odrazovou, víš co?
1: Odrazovou, ano.
3: Tak ona je taková dlouhá.
1: Tak ano, tak celou tou pacičkou, ano.
3: A jedou strašný bomby.
0: Best of Fresh.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: And the only prescription is more cowbell.
5: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Moškovského.
1: Severoameričtí DJové Deadmau5 a Cascade spojili své síly v roce 2008 a vzniká track I Remember. Melancholický vokál zpěvačky Hayley Gibby a progresivní beat z jej udělali hymnu. Ta definovala progressive house té doby. Skladba se stala jedním ze zásadních momentů kariéry obou DJs.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska tu pro vás mám aj prísny režim u Federera. No, ten to nemá jednoduché. Ten si veru len tak nepovyskočí. Manželka Mirka vládne pevnou rukou. Ako vyzerá ich luxusný život? Prečo musela Mirka Federer nastaviť v domácnosti tvrdý režim? No, populárny švajčiarsky tenista Roger Federer je od roku 2009 ženatý so Slovenkou Mirkou Vavrincovou, že? Ktorá v minulosti taktiež hodovala bielemu športu. Bola síce menej úspešná ako jej legendárny manžel, ale na kurtoch bola aj tak neprehliadnutelná. Tak teda, ako žijú a čo prezradila pestunka? Mirka si zaklada napríklad na tom, aby boli chlapci stále rovnako oblečení. Každopádne vraj z nej vyžaroval prirodzený rešpekt a autorita. Ona bola hlavou rodiny, riadila celý chod domácnosti aj personál. Všetko malo presný režim a postup. Deň sa pre Silviu, teda tú jej pestunku a ostatné opatrovateľky začínal skoro ráno. Keď deti vstávali, dopredu mala pripravený detailný program plný krúžkov, aj plávanie či tenis. A pozor, to mali dvojčata iba 3 roky. Najdôležitejším pravidlom však bolo nepoužívať telefón. Jedna opatrovateľka preč Silviu toto pravidlo porušila a okamžite ju prepustili. No čo vám budem hovoriť, Silvia to vzdala? A to hovorí samo za seba.
0: Skandál s Marikou.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: TikTok.
5: TikTok.
0: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: TikTok.
6: Partnerem TikToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: about you, but I want another cocktail.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
1: No, super.
5: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio.cz.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Severoirští Dream se stali vele populárními díky startu první komerční televize u nás tady v roce 1994. Než totiž začalo vysílání, běžela tam zkušebně písnička pořád dokola. Ta jejich nejslavnější Think Cats Only Get Better. A my byli všichni zvědaví, kdy to začne, a pořád koukali na ten jeden song. No, i takhle se rodí hit. Ale abychom jim nekřivděli, písnička v Anglii vedla 4 týdny, byla zaslouženou jedničkou.
2: Alešův Old School.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Zažij budou

0: tak nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh.
1: Já jsem tady vlastně jenom omylem, jo, já jsem tady dneska do počtu, takže ode mě dneska nečekejte žádné velké moderátorské výkony. No děkuji za pochopení.
2: No počkej, já to nám vysvětli, proč jako? Ty jsi měl spoustu zážitků a já se na to všechno chci zeptat.
1: Protože jsem včera smažil vaječinu pro rodinu, strašně to chutnalo, moc všem to chutnalo a mě nejvíc, tak jsem toho strašně hodně snědl a pak jsem z toho v noci strašně prděl a když jsem se ráno probral, tak to bylo asi takový smrad, že na zemi ležely 4 mrtvé mouchy.
2: Takže vítejte v úvodu rychlé erotiky. Best of Fresh!
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Tech Talk.
3: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
8: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. And the only prescription is more
2: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fresh Radio.

Příjemnou pohodu při poslechu Fižádia. Za gramofon je dnes první host. Začíná Groove, jak jinak. Za mikrofonem je Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. A za gramofony a mixážním pultem se svými vinily DJ Sun. Takže jdeme na to. Live mix.

Dnes večer v Groovu maximum muziky a minimum mých řečí. Tracklist neznámý, vinily a to je nejlepší. Za mixem DJ Sun z patičky Manko DJs.

posloucháš Groove a Guest Mix DJ Sun. A jinak jaký je plán? Za 14 dnů 15. června budu hrát opět já z vinilu a konci měsíce 29. se můžete těšit na speciálního hosta, který tady s námi Candy Liney.

0: 18. hodina odbyla a dneska speciálně vysíláme živě Fresh Dance Party s DJem alias Jirkou Javorským. Živě z předradnice Moravská Ostrava a přívoz.
1: A Ondro Turno, dobrý večer.
0: Dobrý večer, budeme tady do 10 večera. Už se tady před radnicí dějí zajímavé věci. Bude tady běh tajemnými místy Ostravy. Bude zahájení s panem starostou. Saxofonistka tady bude, prohlídka. No přijďte za námi v každém volném okně, ve kterém nebude probíhat nějaký zvučený program na náměstí. Taky bude hrát právě Jirka a jeho hosté živě na náměstí, takže to bude velká party.
1: A počkej, s tím náměstím radši upřesníme. No tak Edvarda Beneše.
0: Edvarda Beneše, kdyby náhodou někdo nevěděl, naproti elektrii.
1: My staří u hodin.
0: U hodin, je to tak, alias bývalá spořitelna, že jo?
1: Taky dobře ty.

0: Fresh Dance Party živě z náměstí Eduarda Beneše. Jirka Javorský in the mix rozjíždí svou pravidelnou tříhodinovku. Dneska to bude čtyřhodinovka. Tuším, že tady má už i jednoho ze svých speciálních hostů DJ Jean Paul. Já si ho pamatuju ještě z dob slavné Stodolní ulice, kdy to tam frčelo a fungovalo. Jirko, jak dlouho jste takhle spolu jako někde nehráli nebo hráli?
1: No tak to zase úplně ne, protože na Silvestra byl, že jo?
0: Ten speciál jsem slyšel, byl jsem taky.
1: Jo, když jsem byl taky vlastně.
0: No jasně. Ale my se pojďme vrátit taky k tomu, co nás tady vede být mimo studio. Mimochodem je to fajn, že člověk se nepotí.
1: Tady se chytají ryby.
0: Tady se chytají ryby a doslova do písmene, protože...
1: A motýle se chytají.
0: Ano, a motýle, protože tady přijel cirkulum a to jsou... Chodci na chůdách, nevím, jak to lépe nazvat.
1: Oni asi nejsou ani Češi, že? Podle toho, jak hovoří.
0: Je to jako zajímavá směsice, myslím, že to je Československo, bude tam taky nějaký, ale východ určitě.
1: No, protože s nima komunikují spíš anglické a gesty.
0: Jo, jsou takové ruce, nohy. Ale pokud by vás to zajímalo, tak jako, jsou tady dvě, tři styčné námi na chůdách. Ty mají tak 2,40 m na tom. A dějou se tady opravdu zajímavé věci. A tímto vás všechny zveme právě tady, protože rádio neumí zase přenést úplně veškeré zážitky. I když zase... Jirko, sledoval jsi třeba někdy mistrovství světa v hokeji přes rádio, jak to komentujou?
1: Běžně, když jezdím autem určitě, v pohodě.
0: My bychom to mohli taky tak podobně. A teď se bere mucholapka a dává se na 1,70 m vysokou paní a tak podobně. Ne, víte co, nebudem to komentovat, Jirka bude hrát, ale vy klidně doražte za námi. Za nějakých 15 minutek tady oficiálně zahájíme dnešní program a do 10 do večera budeme hrát živě z náměstí doktora Eduarda Beneše. Je to naproti elektry, nejezděte na prokešák.

Tak, co se týče našeho vysílání, tak my to tady musíme trošku skloubovat s vystoupením, takže se nebude asi tolik mluvit o novinkách. Každopádně teď mám volný prostor, tak můžu říct, že před chvilkou jela novinka od první novinka dnešního večera. No, podvečera. Od DJ Antoana, který letošním rokem zase po několika letech mě přijde, že vstává z hrobu, protože je to druhý letošní single. A teď si dáme nového Fedela Granda, zvaného Monster.

0: Jak jsem zmiňoval, krom toho, že tady hrajeme na náměstí, tak taky jedeme do éteru Fresh Radia a Jirka Javorský na mix a jeho hosté Fresh Dance Party. Jirko, už máme tu informaci, že za chvíli dorazí mezi nás i pan starosta Moravské Ostravy a Přívozu.
1: Jakože přijde zahrát, jo?
0: Přijde zahrát. Mimochodem, velmi často poslouchá tvůj týdenní pořad JJ a baví ho tvoje bonmoty, tak dneska to radši nepřeháněj, ale...

0: Stále ladíte speciální vydání pořadu Fresh Dance Party na Fresh Radio. Dneska živě z náměstí doktora Edvarda Beneše. Jirka Javorský to rozjíždí v plném tempu, ale nemůžeme taky ochudit naše posluchače o zajímavé hosty. Vlastně, Jirko, pamatuju si dobře, měl jsi vůbec třeba nějakého starostu primátora v rámci svého legendárního pořadu takhle živě?
1: Měl jsem i kandidáta na prezidenta.
0: Měl jsi i kandidáta na prezidenta, tak to asi dneska netrumfneme, ale vítáme v éteru starostu Moravské Ostravy a Přívozu Petra Veselku. Dobré odpoledne nebo ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání. Zdravím Fresh, mé oblíbené rádio, které poslouchám od rána do večera.
0: To jsme moc rádi a taky jsme rádi součástí tohoto dne Moravské Ostravy a Přívozu. Co vedlo vlastně vás tady na radnici takovýhle den udělat a co tady vlastně posluchači, kteří by se rozhodli dorazit, mohou na té radnici ještě dneska zažít?
2: No, můžou toho zažít strašně moc, protože doporučuji, ať přijdou, protože vyjmenovat všechny akce jednu za druhou by bylo asi na hodně dlouho. U JFOAJE budeme mít krásné vystoupení saxofonistů, workshopy v prvním patře pro děti, nějaké hry a samozřejmě návštěva u mě v kanceláři, ale ono to, musím říct, že to žije ještě pořád na Masarykovo náměstí, kde dneska vlastně tady začíná Ostravská muzejní noc, takže my žijeme tady, Masaryka žije, takže kdo si to protáhne a projde se třeba po všech, po muzeu, pro knihy,

Každopádně musím konstatovat, že to má jednu příjemnou změnu, když člověk není zavřený ve studiu sobotu večer. Má to něco do sebe, mohli bychom to začít dělat častěji. Pokud hledáte třeba zábavu na dnešní večer, hladíte na nás na našich vlnách anebo internetu, tak dorážte tady k Elektře Ostravovací vědí u hodin, kdy se dávno slavné místo. A možná zažijeme nějakou legraci, protože tady bude ještě program až do 22. hodiny.

Jak už jsem dneska večer jednou říkal, pro mě je to určitě příjemná změna, protože člověk není zalezlý ve studiu. Kolem nás tady proudí stále lidé tady v Ostravě, v centru, naproti elektry na náměstí Edvarda Beneše, kde a obecně vlastně dneska celé Ostravě jede takzvaná muzejní noc. A my jsme součástí části, která se vztahuje přímo k centru, takže můžete dorazit a přijít

Lehce po 19. hodině vás zdravíme dneska speciální sobotní večer, protože Fresh Dance Party začala už hodinu dříve od 18. hodiny tady v centru živě na náměstí Edvarda Beneše naproti Elektry u hodin, kde pochopitelně běží program v rámci dnešní ostravské muzejní noci. A jedním z bodů, kterým vyvrcholí tenhle ten celodenní program, je i právě pro všechny zúčastněné povinnost navštívit místní radnici a splnit poslední dva úkoly, ale to je zatím ještě velké překvapení. A pokud ladíte a posloucháte spíše kvůli taneční muziky, no tak dneska samozřejmě šlapat to bude, ale novinky necháme spíše zase na další týden.

Hezký podvečer na vlnách Fresh Rádia a taky tady v centru Ostravy na náměstí doktora Edvarda Beneše. Pokud byste náhodou tápali v tom, kde to je, je to naproti Elektry, bývalá spořka, neboli Uhodin, jak říká můj kolega Jirka Javorský, který je hlavním strůjcem sobotních večerních tanečních parties na Fresh Rádiu. Dneska živě právě z této lokace, kde jsme díky tomu, že Ostrava, tedy ta Moravská Ostrava a Přívoz, má svůj den a všichni slavíme. Slavíme jak na Masarykáči, jak se říká, tak i právě tady. Aktuálně za mixem jeden z hostů dnešní Live Fresh Dance Party, DJ Jean Paul. No ale já taky dlužím všem těm, kteří nás neposlouchají jenom v éteru Fresh Rádia, ale kteří jsou právě tady. Projet zkráceně, co se dnešní večer bude dít. Celý tenhle večer je ve znamení tajemných míst, protože to je soutěž, která odstartovala už v dubnu právě ve všech tajemných místech Moravské Ostravy a Přívozu a ukazuje na lokace, které třeba vůbec neznáte, které jsou zapadlé a kdysi mohly být slavné, zajímavé a nějakým způsobem atraktivní. A právě dnes a právě tady na radnici večer budou odhalena dvě poslední tajemná místa, respektive indicie k nim. A když dorazíte, tak budete moci být ve slosování finále. Mimochodem, vyhlášení výsledků téhleté soutěže proběhne u nás ve středu po 12. hodině, kdy k nám dorazí starosta Petr Veselka a okomentuje a vylosuje právě tři hlavní ceny. Ale krom toho všeho soutěžení, tady v 19 hodin a 30 minut vypukne taky běh Moravskou Ostravou a Přívozem, který bude právě složen z indicí těchto tajemných míst. A vy budete moci běžet, nebo si to jenom projít a zjistit, kde co bylo slavného. Dalším bodem je prohlídka radnice. Už od 19. hodiny je tady k dispozici jeden z historiků a kolem radnice se prochází včetně interiéru a právě tenhle ten historik říká úplně všechno o tom, jak tahle ta radnice vznikla, co byla původně, jakou má historickou hodnotu a tak dále a tak dále. Kdo by dorazil po 20. hodině a 30. minutě, tak si bude moci přímo zajít do nejvyšší místnosti, ale myslím tím postavením v téhleté budově, takzvaný kápory tuty kápy, alias starosta, pan Petr Veselka, všechny přivítá ve své kanceláři. No a do toho všeho, krom toho, že tady živě hrajeme my, Fresh Radio, čili Jirka Javorský, Fresh Dance Party a jeho hosté, tak uvnitř budovy se nám také představuje Katarina Ressel, to je saxofonistka, která doprovází celým dnešním dnem. Od 9 večera bude také ve dvoraně samotné radnice komentovaná prohlídka s Tomášem Mejlišem, jež právě teď prochází právě okolí radnice. No ale pro všechny sportovce už tady máme program na 19. hodinu a 30. minutu, což je za 15 minut a to odstartujeme onen zmiňovaný běh tajemnou Ostravou na 2 kilometry.

0: Fresh Dance Party živě z náměstí doktora Edvarda Beneše v centru Ostravy naproti Elektry, aby jsme to řekli přesně, když řekneme radnice, aby si náhodou někdo nepředstavil tu nejvyšší radnici v Ostravě, ale tu, kterou dneska okupujeme, tak ta patří městskému Moravská Ostrava a Přívoz a ten dnes má svůj den a slavíme. Slavíme jak na Masarykáči, tak i právě tady před radnicí, kde už probíhá takový, řekněme, večer otevřených dveří, možná i okna všeho. A víme, že v 19:30 se tady odstartuje běh tajemnou Ostravou. Ale pro ty, co poslouchají v éteru, tak taky vítám DJ Jean Paula.
1: Ahoj, čau Ondro.
0: Čau, já tě zdravím. Vím, že jsi naposledy u Jirky byl jako host právě na Silvestra, to už jsme tady zmiňovali.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: A co se o té době událo a co vlastně takhle máš dneska jako nachystáno pro posluchače?
1: Asi se neudálo jakože takhle nic, jako u mě. Já jsem byl rád, že jsem se mohl zapojit k Jirkovi do večerního pořadu.
0: No a mimochodem, takhle si za své hraní dostal cukrovou vatu, protože my musíme říct, že i cukrová vata se tady dělá.
1: Moc krát děkujeme,
0: my si to užijeme určitě. Už se nám zase začíná náměstí plnit, protože troufám si říct, že kolem té 19:30 tady určitě ti zájemci o ten běh, který je spoluorganizován s maratonklubem Cycle, budou. No ale ještě dlužíme zmínit to, že třeba ve 20:30 se dá navštívit kancelář přímo starosty, ze starostou. Půjdeš se podívat za panem starostou do kanclu?
1: No určitě půjdu, protože jak tady měl rozhovor, tak ono sice to nebylo do éteru řečeno, ale on nám sliboval řízky. Takže asi se tam půjdu podívat.
0: Ale ty řízky budou asi jenom pro nás, nevím, jestli pro všechny obyvatele Moravské Ostravy.
1: Teď jsme možná něco prokecli asi, že?
0: No, to bude možná velká řada a velká fronta. Taky v prvním patře hraje saxofonistka, ta zase dává úplně jiné tóny. No a vím, že ve dvoraně, to je za námi ten sál, před kterým hrajeme, bude okolo, tuším, 20:30, taková, neže komentovaná prohlídka, ale celková informace s historikem. Na to se zase půjdu podívat já, protože celá akce je vlastně zároveň součástí Ostravské muzejní noci, která probíhá v rámci celé Ostravy. Honzíku, já ti držím palce, ti to dneska tady utíká a jde, no a rozjeď to.
1: Super, moc krát děkuju a těším se.
0: A těšíš se.
1: A těším se.
0: Na ten běh.
1: Přesně tak.

0: Stále pokračujeme živě z náměstí doktora Edvarda Beneše tady v centru Ostravy. Ve Fresh Dance Party host Jean Paul a to, že je dnešní den takovým oslavným moravského Ostravy přívozu, to víme, ale je to zároveň ostravská muzejní noc a k tomu by se přesně tenhle ten track daleko by přihodit. To už je takový muzejní kousek, Jirko.
1: No je, ale ještě ne tak moc zase jako.
0: Ale v rámci taneční hudby už to něco pamatuje.
1: Jo.
0: Dalo by se taky zaspomínat na ta léta, na přelomu milénia, kdy tyhle ty věci měly ten největší drive, bych řekl. Teď koukám, že tady bude Mamba na Libre a podobné havzíkové tracky. Jirko, co ty si nachystal na dnešní večer?
1: No, já jsem sypnul nějakých pár novinek, třeba nový Milk & Sugar vyšli, další nový DJ Antoine venku. Jo, nějak Antoine stal z hrobu zpátky, protože už kolega Aleš nasadili jeho první letošní track a už máme druhý. Ale ještě se vrátím, protože jsme kousek od té Stodolní ulice. Přece jenom tohle je éra, kdy ta Stodolní ulice tak nějak žila. Dneska se z toho pomaličko listě stává, nebo bude stávat bydlení.
0: Je to tak,

0: Ono celkově ten život v Ostravě se přesunuje k řece, ten aktivní, jak se říká, do té malé Kodaně.
1: Jo.
0: No ale teď už nebudeme vykládat, protože necháme Jeana Paula mixovat. Tady na Fresh Dance Party Live před radnicí Moravské Ostravy a přímo. Doražte za náma!

0: Tak přesně tenhle track si dokážu představit na slunné písečné pláži, kdy nic nedělám a užívám si to.
1: Uprostřed Ostravy.
0: Uprostřed Ostravy, jak říkáš, probíhá Den Moravské Ostravy a Přívozu, která slaví na své radnici na náměstí doktora Edvarda Beneše naproti Elektry. A teď zrovna teď, v tenhle ten okamžik vevnitř, odchází do útrop taky náš kolega Jean-Paul, budete se střídat a Jean-Paul se jde podívat na věc, která tam odstartuje za pár okamžiků a to je pole dance. Víš, Jirko, co to je?
1: Utyčky tanec?
0: Přesně tak, tanec utyčky budou tam exhibovat profesionálky. No a to si asi ani já nenechám ujít, takže všichni, kteří jste tady v okolí radnice a máte to kousíček, tak honem alou utíkejte do prvního patra, protože za pár okamžiků uvidíte profesionální vystoupení v pole dance. Teď tady střídačka za pultem a zpátky Jirka Javorský, resident Fresh Dance Party.
1: Mě tak jenom ještě napadlo, víš, s tím pole dance, tak naše bývalá kolegyně na mateřské dovolené Marsi taky tančí utyčky.
0: Neříkej.
1: Nevím, jestli za to bere prachy, ale tančí.

0: Fresh Dance Party Live stále z dne Moravské Ostravy a přívoz, která probíhá mimo jiné taky na náměstí doktora Eduarda Beneše, což je sídlo radnice Moravské Ostravy a přívozu. A my máme tady takový zajímavý improvizační set nachystaný, protože jedním z vystupujících a hostů tohoto večera je taky Katy Ressel, což je saxofonistka, která už tady měla několikeré vystoupení a nám se podařilo i exkluzivně, jak se říká, ukecat po ostravsky k tomu, aby šla i živě s námi do éteru. Už tady hledáme naše nějaké zajímavé hauzíky, které by jsme dali společně dokupy, tak to bude jedna velká improvizace. Katy, dobrý večer.
1: Krásný večer.
0: Odkud jste takhle jako tady přijela z Ostravy? Odkud jste, jak dlouho vystupujete? Řekněte něco o sobě zajímavého.
1: Jsem přímo tady z Ostravy, z centra, takže je to tady moje taková domovina, kde hraju. Hraju už od asi 12 let.

0: si to užila naprosto a jsem ráda, že můžu být zpátky u svých kořenů.
1: Neměla jste mořskou nemoc náhodou?
0: Neměla jsem mořskou nemoc.
1: Dobře, tak my vás vítáme premiérově takhle v éteru Fresh Radia. Pomaličku ten saxofon naladíme, no a za chvíli očekávejte live vystoupení. To bude zajímavá improvizace. Už moc se těšíme.

0: Improvizace se vším všude i na vlnách Fresh Radia. Potles pro Katy Russell stále pokračuje. Fresh Dance Party live tady na Dni Moravské Ostravy a Přívozu. My se vracíme zpátky našemu tempu a Jirka Javorský in the mix ve Fresh Dance Party.
1: Fresh Dance Party! Jirka Javorský!

0: Jsem nevěděl, Jirko, že hraješ i virál songy ve své Fresh Dance Party.
1: Tak samozřejmě musíme jít s dobou.
0: Tohle je jeden z těch dvou, který teďkom nejvíce zaznívá u všech záběrů z party. Ten druhý je od Higla nebo Igla, nebo on sám říkal, že Hugl. Těch výslovností je několik. A tohle to je vlastně track, který můžete sledovat na všech možných instáčích a sockách. Tak od koho pak to máme?
1: No od nás pro vás.
0: Já, my jsme tady, ještě než jsme to komentovali, dostali dáreček, děkujeme od dalšího hosta. Takového piráta z Karibiku, pak pošlo, pojď sem, neutíkej nám. Pojď sem, mladý muži, my z těhle vyspovídám, pojď za náma. Budeš takhle mluvit do éteru, protože dneska vysíláme živě z náměstí doktora Edvarda Beneše z dne Moravského ostrova přírody. Co znám to, nesam za perničky?
1: To je perníkový díler. Znám,
2: že jsou perničky z Royal Candy, které děláme naši cukrárně. A můžete přijít k nám do cukrárny a také ochutnat naše výborné perníky.
0: Hele, ale tomu říkám jako marketingový. Kolik je roku, prosím tě?
2: 12.
0: 12 roku a nebereme ho do reklamky, co?
1: No jako výborný perníkový díler.
0: Výborný perníkový díler. Hele, jestli souhlasíš, náš jeden z raných moderátorů se jmenuje Honza Pernický. My mu to předáme a předpokládám, že Royal Candy to bude od tvých rodičů cukrárna.
2: Jo, to je mojich rodičů.
0: Tak prosím tě, my vás určitě označíme a doufám, že jako společně něco začneme dělat, protože tohle teda určitě 100% předáme našemu kolegovi. Souhlasíš?
2: Jo.
0: A kde teda sídlíte?
2: Na ulici Střelnické.
0: A kde to je?
2: Tady v centru.
0: V centru? No tak super, tak my se někdy stavíme. Díky, čau.
2: Děkuju.
1: Počkej, my si nějak něco dáme.
0: Jo, počkej, a pojď za mnou, já ti taky dám dáreček ještě, jo. Ještě ti dám něco.
1: To ani nepobere, chudák.

Pomalu, ale jistě jdeme do finále dnešního živého vysílání Fresh Dance Party. Z náměstí doktora Edvarda Beneše. Ostravská muzejní noc v plném proudu, lidé na náměstí už korzují, nevidět, že procházejí různá místa Ostravy a koukají po všech možných památkách. My se určitě někam vydáme a 100% v doprovodu Fresh Rádia. Pomalu tedy připojíme zpátky k nám do studia a dneska taky speciálka A State of Trends, který standardně začíná v 10 večer, už pouštíme o něco dříve, protože tentokrát je tady speciální edice, a to 3hodinová, čili 180 minut před námi A State of Trends. Takže už za chvíli připojíme, loučíme se s vámi, rozhodně můžete dorazit do 10 večera, je tady program zajištěn pro vás, pro všechny. Díky moc za poslech a zase se těšíme od někud z živého studia, z naší té jedničky a třeba i v doprovodu Jirky Javorského. Ahoj!

Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.